0: Bolo 16 hodín 41 minút. Verím, že ak máte chuť na niečo chladené, tak si môžete aj niečo dobré dať. No a my vám dáme do pozornosti jeden zaujímavý film.
1: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
0: Ďalší diel Filmana Talks, originálneho programu tvorcov Filmany, približuje filmy, aby sa stali súčasťou našej živej viery. Dnes sa bude Jan Peroud rozprávať s režisérom a scenáristom Jonášom Vacekom o filme Corpus Christi. Film zachytáva 20-ročného Daniela v detenčnom centre pre mladistvých, ktorý zažije duchovnú premenu. Chce sa stať kňazom, ale bránia mu v tom záznamy v registri trestov. Pošlu ho za prácou do malého mesta, kde má nastúpiť do stolárskej dielne. Po príchode si ho však miestny pomýlia s kňazom a zhodou okolností začne viesť celú farnosť. Nový mladý a charizmatický kňaz ponúkne komunite príležitosť zotaviť sa z bolesti spôsobenej nedávnymi tragickými udalosťami. Čo ďalšie vo filme nájdeme, povedia tvorcovia Filmany.
2: Nový diel Filmana Talks, tady je Honza a Jonáš. A dneska bychom vám chtěli říct něco o filmu Corpus Christi. Je to film, který máme na Filmaně od začátku a který od začátku vyvolává určité kontroverze a nějaké emoce.
3: Filmana Talks, podcast o filmoch, které můžou nasytit vašu dušu.
2: Ten film je jeden z mých vlastně nejoblíbenějších, co máme na Filmaně, paradoxně.
4: Tam to stejně.
2: Co bychom o něm řekl? Jak úplně ve zkratce, jaký k tomu filmu máš tady?
4: Je to film, který, tak jak to Poláci, myslím si, umí, že jde opravdu na dřeň, že pokud má nějaký téma, tak opravdu se nebojí jít za nějakou i hranu. Ale zároveň jakoby chápu úplně, proč některým lidem jako fakt vadí, protože je takový celkem explicitní a vůbec jako ta představa, že prostě nějaký kluk, který vlastně vylezl z vězení, najednou se stává knězem, je velmi asi jako těžká nebo prostě kontroverzní. Na druhou stranu on to nedělá z nějakého svého úplně prospěchu, on vlastně má tu touhu být tím knězem a vlastně těm lidem tam přináší nějaký jako nový vítr, prostě spoustu nových jako podnětů. Snaží se tam vlastně vyřešit ten problém, který v té komunitě jako existuje po nějaké jako tragédii, která se tam stala, takže vlastně on má jenom malinkou jako chybičku na kráse, to, že opravdu není kněz, jo? Ale jinak si myslím, že by to byl skvělý kněz. Prostě,
2: no. No a v tom je možná ten problém, že vlastně pro spoustu lidí je to nějaký znesvěcení, nebo je to prostě fakt ta hra na toho, že on sice jako dělá vlastně dobro, myslím si, že tam působí jako velmi mnoho dobrýho, ale vlastně to, že se falešně staví do role kněze, to, že to v nějakým způsobem možná trošku jakoby čas neužije, nebo samozřejmě má tam svoje pády, tak hodně lidí vlastně nám nemůže třeba odpustit, že vlastně to pro ně nemá u nás místo. Co bys jim řekl takovým lidem?
4: To, co jako asi říkám i sobě, kdykoliv narazím na něco, co mi přijde, že třeba někdo, koho mám mít rád, tak najednou přichází s něčím, co pro mě je těžký, jako jo, co já těžko jako nějak snáším nebo nejsem schopen akceptovat tolik, tak jenom snažit se najít důvod, proč se tomu člověku to líbí, jako jestli tam opravdu není něco, co mi třeba uniklo. Jak by se na ten film taky díval třeba jako Kristus, jo, nebo jestli by tam řešil právě to, že je v nějakým kněžským habitu, proměňuje tam a vlastně by neměl, ale vlastně jestli, co je ta jeho motivace k tomu, proč to dělá, jako jaká je jeho jako nějaký vnitřní jako nastavení, jo. A taky rozhodně, jako je to prostě vlastně rebel takovej, víme, kdo byl jeden z největších rebelů, v podstatě, kdyby Ježíš taky nějakým způsobem nerebeloval, tak asi taky některé věci prostě nedokáže, takže...
2: Pro mě osobně vlastně jako důležitý asi v celém tom příběhu, že to je vlastně na základě skutečné události. Být samozřejmě nějak jedna k jedné, ale vlastně jako, že základ toho filmu je vlastně, co to reálně stalo, což samo o sobě je pro mě, jako, že to nikdo nevymyslel jen tak, jako z plezíru, ale vlastně je to opravdu příběh, který je na základě skutečnosti a ty problémy v církvi jako máme, jsou v tom Polsku možná ještě o něco větší nebo jiný než u nás. A je za mě jako důležitý a dobrý se na to vlastně jako podívat klidně trošku kontroverzně, protože ta kontroverze jako vyvolá nějakou emoci a vyvolá tu diskuzi přesně, jo? Když to bude jako hezký film o hezkých věcech, bude takzvaně po srsti, tak se všichni řeknou, OK, a jde se dál, ale když to někoho zvedne ze židle, tak je to za mě vlastně jako dobře. My samozřejmě nechceme zvedat ze židle naše diváky, ale samozřejmě čas od času se stane, že někdo jako napíše. No.
4: Jo, jakože nemůžeme nikoho nutit, aby se ten film jako někomu líbil, ale asi nám jako stačí, že ten člověk třeba akceptuje, že tam ten film je a že se někomu jinému jako líbí a že v něm našel nějakou něco, co se ho jako dotklo a třeba mu to pomohlo zase o něčem přemýšlet jako nějak jinak. Takže to si myslím, že je to, co bychom rádi taky přinášeli, nějakou otevřenost a dialog.
2: Jo. Pro mě vlastně třeba zajímavý, já jsem potom zpětně si dohledával, že vlastně třeba myslím, Tomáš Halík říkal, že to je jako jeden z nejsilnějších filmů, jaký kdy viděl. Vlastně jako vyjadřoval se na to konto poměrně jako pozitivně. A stejně tak vlastně ten film docela dost propaguje nebo i na svém blogu zmiňuje generální vikář plzeňské diecéze, který vlastně tak jeho poměrně dost jako protěžuje, že to vlastně jako fakt má hloubku a sílu. Takže ve chvíli, kdy jako poměrně velký špičky jako české katolické kotliny ten film vlastně nezavrhují, tak je to pro mě nějaký proof of concept toho, že ten náš pohled není úplně jako mimo. A s tím, že samozřejmě neznamená, že se každý musí líbit a tom vždycky říkám těm divákům, že to je jako uzlo té streamovací služby, že není to jak v televizi, že prostě musíte se koukat nebo to vypnout. U nás to můžete vypnout ten film a jít se podívat na cokoliv jiného, že to je vlastně jako, nedá se říct, že se zavděčíme vždycky úplně všem, no. Je na film ani třeba film nějaký, který tobě se jako nelíbí nebo ti přijde jako blbej, právě protože prostě pro každého něco jako lepšího.
4: Přesně tak, určitě jsou filmy, které se mi třeba líbí jako výrazně míň, tím, že třeba jsou v něčem jako příliš jako explicitní nebo vysvětlující, ale zase vím, že je spousta lidí, který to takhle má radši a je to naprosto v pořádku, ale zároveň si myslím, že film vždycky nemusí jenom jako pohladit, že naopak může někdy jako dost jako nakopnout. Jako no.
2: Vlastně jako z Polska máme i na filmání hodně filmů je třeba na Netflixu, točí Poláci, tak vnímám, že tam jako velmi silná ta filmařina je oproti některým jako českým komediím, které jsou prostě opravdu jako prostoduchý, bez toho ducha, takže ten duch u těch Poláků jako vane mnohem víc v té filmařině. A i těch jako křesťanských, protože přece ta katolická základna je tam jako dost větší, takže já mám vlastně polský filmy hrozně moc rád.
4: Já taky, no. Jo, protože i ty naše dramata někdy třeba se trošku bojí jít možná opravdu jako za nějakou jako hranu, aby někoho neurazila, nebo... takže v tom si myslím, že ti Poláci jsou jako trošku dál než my, no.
2: Jsem dělal teďka nedávno vlastně film, polský film Prorok, což taky podle skutečné události, jako tam samozřejmě ta kontroverze jako není, ale tak je to velmi jako dobře natočený film o zajímavé postavě, které my v Čechách moc jako nevíme. My hned tam dokonce jakoby budoucí papež Jan Pavel II, Karol Vojtila, takže taky doporučuju.
4: Viděl jsem trailer, ale zatím jenom, ale...
2: Ten trailer je samozřejmě bombastický, to je skvělá věc. Takže díky moc za to, díky i vám. Sledujte filmy na Filmaně, sledujte polské filmy a budeme se těšit u dalšího dílu Filmana Talks.
3: Sledujte kresťanské filmy na filmana.sk.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.